oči cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí.